0: ale se být toho, tohle Jindrýka.
1: No, ale, tady bych díkaj.
2: Little Kraber se nejle máme ke stům.
0: Ono zakáže do fomano zelí osma.
1: Na slíhe, smachnutí na slíhe.
2: Little Kraber se nejle máme ke stům.
0: Kejke, mítke, má herka, macha, dronka, zahra.
1: Jo, ne, díkaj, si, jos, jos.
2: Little Kraber se nejle máme ke stům.
1: Kom, jirfe, je jur, fuše,
0: tak kontent. Ja, a vík, ja, ho má mér, no.
2: Little Kraber se nejle máme ke stům.
3: Witches.